ničím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž sme k zemi, tím víc ja trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

stavě, byť tvoje známí podlehli představě, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.
1: Vím, že všetko